0: Nazdár, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Hey man, it's me. It's Rock King Bobby D, and I am taking over Radio Bloodstream Utah every single day. It's 2 hours of hairspray nostalgia, leather soaked attitude, and riffs so loud they'll straight up rearrange your DNA. No auto tune, no glitter pop. No weak sauce, just pure unfiltered rock and roll, baby. So buckle up, Buttercup. It's the Rock Tank Radio Show right here on Radio Bloodstream, Utah.

0: Bloodstream. Radio Bloodstream.
1: Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

0: Hi, this is Paul from Sadface and you are listening to Radio Bloodstream. Enter the Hollow.
1: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.
2: Bloodstream. Radio Bloodstream 24/7 with over 1 million listeners worldwide, where your music lives.